0: Mario Hiss je dospěval a s tím je nitko s dupkom na pošestřích.
1: Serbský rozvoz. Pověstře. Ve studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranně. Biskupstvo Drežďan Mišno je pomenovalo kontaktnou osobu za pádu zneužívania duchovnej autority, kež biskupstvo s dobom zdžili je vozivivo poriad za obkadženie s takými pohoškami. Nevotvisný kontaktný v osobě Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nieste pola biskupstva přistajené, rozmovy s nimi sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cirkvinská autorita nemili so ženie za to užívač, ľudí votvisných činič, manipulovač a im svobodu brač. Tak biskup Heinrich Timmer Evers. Kulově doby čera mústvo Svunčná roža v osmu stáciu byč voli bulově tury zadkule. 20 mústvo raješe tam lesní kupeli. Kupanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezonu spokojom, hač vůniž běše júli svábe měsac. Dotal bě jižo viace hač 16.000 opetuariu kupač, tékom je chuloni cvě sezóně. Pošovský kupeli zladuje dotal tež na skýre miniatu sezonu, najebač toho veselí so pošovská gmina jako noše o kupele, so sluša onak 100 najrinčím po cvě Nímsky. Přirunaniu hodnočiniu opetovariu na Google zamestni so pošovská kupel na 8 až 40 miestne od viace hač 2000 kupelu. Nitko nadžije so tam na čopve a s tým dobrý august. Dživa za turistické vůviče při Šibojským jezoru pola Vojerec pokročuje. Kež Vojerovský měščanský zariad zdělí, od čerovšeho zapadne brio přihotuje. Za to době vůlké množstva zimě pohybovač. Nimo toho kvadu vodovody, milinu a další medie. Na zimě chceďa potom na briohu rostliny zesadžič. Rajkaniščo a centrálne parkovaniščo při Šibojským jezoru vostanete za čas tvarských dživov otvorení. Zvony rachlovskeje kapoky môža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido môža chu modernizovanie zvoprodžič. Dále chceďa lica išče z činy barbič, tež dreviane vauky a zapažmo z dreva má so vuporedžič a ze škytom před škodnikami namazač. Na koncu dostane fasáda išče novú barbu a zakot nové durie. Klitu svičí rachlovská kapoka, kotraž přísluša kulovské osadže svoje stoletné vopstače. Na vyšší šuli Slepo je sočera 5-dňovský mezinárodný médiový kemp zahajú. Jún převedu zhromadne médiový pedagógojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempe vobdžila so serbštinu vuknjace šulerio vyššie šule Slepo a šulerio ze Českie z partnerského kubvaniša gymnázi Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český radiový přinožk a videoklip nastač. To bych upovešte, když namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vele, vele slunca, dženca a horce tužne džin na svočakuje. Peča cice či do samo sedoma cice či stopňu dženca zmijeme. Večo môho potom s blakami so zarímač a te abo tam ne nevedro pokraju čaneč.
3: Na počach a na druhách našim konci je tak daleko šitko okej, ale ještě raz na to skečpňu. Ja viem všako, že so stajne na tempo džaržiče, ale tuto týdžin so vo sebe veľa tempo mery, vo sebe veľa bviska, všetko je tak menovaná Speed Week.
1: Serbský rozvoz.

0: Führer Marcel Schäfer erklärte, nach allem, was Gulaschi für den Verein geleistet habe, sei es RB Leipzig wichtig gewesen, ihm den gewünschten Wechsel nach Spanien zu ermöglichen. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozvoz, vaš rajnči buđak. A do dnja startuje s vami Katka Pepelec.
2: Z dobre naladu a z Bettinu Wenderotovi startuje netko s vami do nového dňa. Vítajte k nám, snedajte tola známaj vupiče, s nami kofi, zjistče vašu pomasku, mysli abo cautu, gajštiš, všetko, my sa vieseli moj. Duž vostanete dženca ráno při rádiu, najlepším páže nedom hač dođe večer ich tak domenujúce naše džencnejšie vusovanie traje. Na pučach a na drohách dáme našim koncu šitko tak daleko poriadku. Myslíte pak tuto týden předovšem na to, so stajne na tempo džeržič, viem však o za to heba kdeštiniče, ale tuto týden môžete tožto lutovač, pretože sme voskrič tak menovaný Speed Week, to reka týden, v ktorom so vele vyska. Přijem aj vám všem z Bettinu dobrý štart do nového dňa so srbským rozhlasom.
1: MDR Sachska, Srpski rozvoz.

A der Reel na Semi dolla Steine durch Mame Krasnus hab's gehut spun in Zwirner. A tuž zaspieva nam dženca rano hišče Michał Cysz vo Donie Rosalii. Nam šetca je so dženca rano tež Lex Hendrickson. A na droze Rio je z nami Michaela Melzerova. Všetky tuto spievy svišiče po takým hač dosedných našim programie a netko dajče si dvě cauče a dvě šalce kofia zesvodžič s Markom Smu a Dualom.

0: Peru. Kraj w Južnej Ameryce, kotrož je znaty za niedoše miesto Machu Picchu. Dženca sú to jenož ešte ruiny. Nedepak by to centrum mocnostva Inku. Peru je nimo toho znaty za jezor Titicaca a žovo Amazonasa. Tola typiske za Peru, zvone miestom Lima, nesu jenož vodžizne a vulky dešť v les, ale tež gigantiske horiny. Ande, rovne to, do tutich je so mode Serb před tydženjom podal.
1: Tučasny syn v menšim mieste, ktoré sa menuje Huaraz, to je přirujavne, kajž Zamat v Švýcarskej, tu sa veľa krosnovaho zetkaja a veľa ľudí, kýž chcedža pučovač a horiny doživič.
2: Poveda serbský vúča a krosnovar Simán Pöpel. Dovo je svoju jezbu do Peru plánoval, čedal sa však je si tojšto.
1: Krásna krajina je mi tu vabiva Cordillera Blanca. Tu máš horiny, ktoré sú vyše 5000 a samo 6000 metrov.
2: Popučuje tu se Žakom, krosnovanským partnerom, kýž chce si to runia kraj, vo sebe pak veršky ando odkryč.
1: My sme tu romadže, ja, Riane, ale dvě za tež češke a technické češke horiny krosnovali. Vážne je, když na také vysoké horiny vyše 5000 metrů žiš, zase aklimatizuješ.
2: A tak staje sa jej učili tam pomalu na horský čenky poveta a tež na vysokosť zvučivoj poveta dále. Jedna z horu, na ktorúž staje sa podavoj, je
3: Hora Alpa Mayo. Alpa Mayo je na jara znata horina pola Krosnovarju. Tuta je so v 1966 jako najrenča hora sveta uzvoliva. A si raz tutun horu jenoš vobladač, tožno je jara hulke vžadanje.
2: Na 60 metrov je ona vysoka a zcela ničo za lajkou. 5 do 6 dňů si za to papuču, viacere kilometre peši, predhať sa zcela na horu a na krosnovanie nepodáš.
3: A môj váčok je byl jara češký, tiež od kolegy. Kožde váčok, 5,5 kilo.
2: Unie topak je za viace dňovskú túru trebné, šako sú tiež po lodovcu krosnovali.
3: Na našim cečím dňu, na ktorým sme šli na naše vysokostné lodové livo, tak prajené, je bylo tajke úbené vedro, kúriava, žádný vít a samo sne je so šo, tak zase vše tamné expedície zestupili do bázu oliva a ja a môj přečel Žák sme si prajdi a v horinách môže vedro, keď sa raz so zmenič, mô pôjdemo dále k tým vysokostným livej a tak sme byli zase celé sami.
2: A tola, tutun viašk, nestaj naposledky docpevoj, simane neje so derešvo a tiež vúmenenia, bychu sa zase poubenčili.
3: Jen vršky na hory dospět, to je šetř ten poslední plustypk. Nejrenší je, co ke ty hory dostat, tožně jen tajky úlky dodondy, když kůže nedoživí a nedočiní.
2: Více zboža měchu pozdíšo, mě s druhým jsou vršk hore Išinka s vysokostí 5500 metrami dospěli. Zajúcišim podá sa Mode Serb zase na Dompuč, Peru se svojimi gigantickými horami vlastanie jemu pamiatku.
0: Tak daleko vosebite dovoluje začišće vučerja Simana Pöpela, kiš je v Andach popuču. Nekotre impresije smo vam na našej internetovej stronje, a tež v našej app MDR Serbia zastajli. Tam namakače nimo toho tež dalšu zajmovu reportažu v Peruje, kotruž je Bogna Korinkova zastajiva, jako by tam loni popuču. A jeli mače tež te, abo tam na rejane dovoluje doživjenje leca v horinach, ne treba ja však tak spektakularne byč, kajž po Andach krosnovač, Tatry napšikvač, ako tež ježo dosahaja Alpe abo Čornobu, potom pisajče nam a sčelče rade svoje impresija futa. Najlepje přes mailku abo povestču funkciju v naši app MDR Serbia. Krotko dobil nasedem s tem je 6 hodin štonače.

0: Lud Kito, experta zavora kausva a prizle. Lud kai mato, juro, kich buitai. Stora tuta dere vonja, kajš čerstve klip.
1: Vojn stupas aparata tam nablíče.
0: Haj, tajki kaščik s vokniškom. Oh, pola tam raz nuc.
1: Ja tež. Małe kuluch čista nucka leži. Je to snano džiža, tajke pečenske koto, ale s vikom, abo samo golepka za čisto.
2: Toto láža na kolepka nie, ale automat za pečenie chleba.
1: Nie, za mne je to kolepka za čisto. Ladaj to lepšie z vokneško do mašinky.
0: Kuluch čista, on so hýba.
1: Zaujšte nevidžomne kuzvo čisto tuka.
2: I vo, pečenské mašince so čisto derje v upieče. Je čopvo a pšitulne, kajš v kolepce.
1: Tu vonka na aparáče pokaza so červená ličba 200.
0: Ach, to je zavesče horcata.
1: 200 stopňov. Tun, kýž tun klip tam nucka touka drbi, dajku horcotu znešť moc.
0: Klip nucka drima. Spí, klipuško, spí.
1: Chceme si jún potom zesvodžiť dač, dostane však hižo brúnu skorku.
2: Kak dať seš klip mašince ješť, když máš tajký strach.
1: Tún klip drby potom vizo von pšinč, za to dáva zavišče nekaké kuzvo.
0: Haj, knefle, tu tún jole raz delest vodžu.
2: Oh, žana dobrá idea. Svieca nucka je sa hasnúa a čopvota je netko najskýre tež fúk.
0: Šo jedne, klip je zavešte hižo přepečené.
2: Dočakajte, vočiníme dočka.
0: Kak dere to vonja.
1: O, horco, horca para mi do nosa stupa.
0: Potom džiračo na bok. Ja pak skoču raz na skoku. Hep!
2: O, keď buď to lakito, ty si noze spališ.
0: A, ja mám škone. A ja mám čvak dobro kleba, štuce voptač.
1: Ja. Je tun svodne.
2: Jenož derje, zo je mašinka hasnená.
0: Jenož derje, hevak me tež ište přepeče.
1: Kito, máš ty ište kusk za mne?
2: A... Prošu, za mě tyš?

0: Napus sedmiche, do varanje.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Biskupstvo Drežano Mišno je pomenovalo kontaktniju osobu za padu zneuživanja duhovnije autority. Kež biskupstvo s dobom žili je vozivivo poriad za vopkađenje s takimi pohoškami. Neodvisni kontaktni osobe Anna Müller-Steffens a pater jezuitu Herbert Rieger neste pola biskupstva přistajenaj, rozmoj z nimi su dovoljive. Duchovný převod, duše pastorstvo a cokvinska autorita nemeli so ženje za to vúživač ľudí odvisnoch činič, manipulovač a jim svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer efas. Kulowe je včera mústvo Svončná róža v osmu stáciu Beach Volleyballové túru zadkule dobylo. 20 mústvo raješe tam lesne kúpeli, kúpanskými što Uwe Mikela je z dotalnej sezonu spokojom, hač runež byše júli svábe mesac. Dotal by hižo viace hač 16,000 opetuáriu kúpač, tekom jachu loni cúvej sezonie. Pošuski kupili zladuja dotal tež na skýre miniatú sezonu, najebač toho veseli so pošuska gmina jako noše kupele, so svúša kupel k 100 najrinčím po cúvi nímskej. Pširu na ňu hodnočeniu opetuvariu na Google zamestni so pošuska kupel na 8 až 40 miestne od viace hač 2000. Netko nadžieja so tam na čopve a s tým dobrý august. Dživa za turistické vúviče při Šibojským jezoru pola Vojerec pokročuja. Kež vojerovský mišťanský zariad zdieli, od čarovšieho západne prio přijotuja, za to dobia vúľké množstva zemie pohybovač. Nimo toho kvádu vodovody, milinu a ďalšie médie. Na zimier chcieťa potom na priohu rostliny zasadžeč, rajkanišťo a centrálne parkovanišťo při Šibojským jezoru vostanete za čas tvarských dživov v otorení. Zvony rachlovskeje kapoky môže so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido môže homodernizovanie zvoprodžič. Dále chcieťa lica ište šiny barbič, tež drevené vauky a zapážmo s drevama so vuporedžič a ze škytom před škodnikami namazač. Na koncu dostane fasáda ište novú barbu a zakot nové durie. Klitu svieči rachlúska kapava, kapavka, kotraž přísúša kulúsky v osadže, svoje stoletné v obsače. Na vyšej šuli Slepo je so čera 5 dňovský mezinárodný médiový kemp zahajú. Jun převedu zromadne médiový pedagógojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempie obdžela so serbščinu vuknace šulario vyšeje šule Slepo a šulario ze Českie z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český rádiový přinožk a videový klip na stač. A to bych upovesče, kýž namakače tiež na internetných stronách a na domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj pomalu tu svunco do vyšiny jedže, když budeš iný zvuk naladám. Dženca vostanie, svunco cvý džen nám na nebiu přinese horce temperatúry mez 5 a 30 a 37 stopnemi maximálne a večo mô potom so jednom abo druhým koncu zarímač a podišťovač.
3: Gečpo na Aštyri, a to smir Zorec, my s Nieder Seifersdorfom a Kodersdorfom, tam so vopkat trochu kopi, džesač menšinu dle, tam trebača a to dla tvarnišča.
1: Serbský rozvoz.
3: Votladajo od toho je našim koncu šitko poradku. Zdječe nám rade jeli, co se to zmeni, naši app MDR Serbia, môžete nám písať, kýba za nás tu budušinie zazvoniče, budušin 37 400 je naše číslo.

A ja tole, što ži netko povedam, to klinči za mne, kažto ne bi mi to nikto virio, to što nekomu povedam, ale nakvine buchu železniske koline blokirovane, a to mi s Habrachčicami a Lubijom, dla padneného, respektivne puščeného štoma. To netko najprve raz cele normálne klinči, což ako pravdu nie stane, nebo pak přes dživačerju puščene tutun štom, ale přes bobra. Oni sú prostče tak dlho na štomi rymzali, do níž nie tutun potom padnú a trichy pšitým potom kolie. Štom padne sobotu a to v lesnej končine ent tam mi s Habrachčicami a Lubijom. Dokež pak so tuta podlanská čara jenož ve väčších vodstokách čahu vúžíva, nebu železniský vopkat hačene, tak policia nám zdžili.

0: A kaž runi, že připovědžene kvataja netko gratulácie do kuloskeje končiny.
1: Přejeme z Božo.
0: V Sulšicach, tam svieče dženca Antonia Rečce na národnine, sú to samo 5 a 6 džesate. Dôrstvo bratrústvo kuloskie vosady přeje jej mnoho božožonovania, krutostrôtu a vosibetež deremeče v kruhu svojbných a přečelov. Dôrstvo bratrústvo pak nohce Antoni Ričcine jenož k národninám gratulovač, ale so skvátnostne toho tiež bola nie poďakovač, a to upraja vútrobne zapvač butun knies za dôletnú svieru dôrstvu a vosimetiš za vopstane vodebenie sulšetčan kapauky s kvetkami. Antonia Rečcina ze Sulšec svieči dženca 5 a 6 desate narodiny.
2: Znaju hojčku, ký se smije, cevu noca, cevu džin, pasmiek na jej hubce je,

0: Ja, wie schon jetzt kommt, Tino, wenn der Rote, wo hast du mir Chance, sabo ist schon, pschat euch, na bo hast mich.
1: Serbski Roswus. Boyestre. Im Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre Ranje. Biskupstwo Drežane Mišnoje pomenovalo kontaktniju osobu za padu zneužívania duchovnej autority. Kež biskupstvo s dobom zželi je vozivivo poriad za obkadženie s takými pohoškami. Neodvisný kontaktný v osobe Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nestaj bola biskupstva přistajené. Rozmovy s nimi sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cirkvinská autorita nemeli so ženie za to užívač, ľudí v odvisnoch činič, manipulovač a im svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer-Evers. Kulowe je včera mústvo Svunčná roža v 8. stáciu Bičvoli Bulowe Tury zadkule dobylo. 20. mústvo raješe tam lesné kúpeli, kúpanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezónu s pokojom, hač runež byše júli svábý mesac. Dotal by hižo viace hač 16.000 svopetovariu kúpač, teko miachu loni cúvej sezóne. Pošovské kúpeli zľaduja, dotal na skýre miniatú sezónu najebač toho veselí so Pošovská gmina ako noše kúpele, zaslúšava na k 100 najrinčím po cúvi Nímske, přirunaniu hodnočeniu v opetuáriu na Google, zamestní so Pošovská kúpel na 8 až 40 miestne od viaca až 2000. Nedko nádžia so tam na čopvy a s tým dobrý august. Dživa za turistické vúviče při Šibojským jezoru pola Vojerec pokročuje. Kež vojerovský mieščanský zariad zdieli, od čerovšieho západne brio přijotuje. Za to dobia vúľke množstva zemie pohybovač. Nimo toho kvádu vodovody, milinu a ďalšie medie. Na zimie chcieťa potom na briohu rostliny zesadžeč. Rajkanišo a centrálne parkovanišo při Šibojským jezoru vostanete za čas tvarských dživov v otorení. Zvony rachluskeje kapavky môža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lídor môža chu modernizovanie zvoprodič. Dále chcieťa lica hišče nuckone šine kapavky barbič, tež drevjane vauky a zapažmo z dreva maso vuporiedžič a ze škytom před škodnikami namazač. Na koncu dostane vonku na fasáda išče novú barbu a zakot nové durie. Klitu svieči rachlúska kapavka, kotraž přísúša kulovské osadže svoje stoletné obstače. Na vyššej šuli Slepo je so včera 5 dňovský mezinárodný médiový kemp zahajú. Jún prevedú zhromadne médiový pedagógojo Studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempie obdžila so serbščinu vukňacu šulerio vyššie šule Slepo a šulerio ze Českie z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český rádiový přinošk a videový klip nastač. A to one bych u naše džencniše povieste, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, lečo pokaza, što môže s temperatúrami mez 5 a 30 a 7 a 30 stopnemi cvý džin svunčno dženca a na večo potom s blakami tiež švíle abo samo nevedra možné.
3: Kúho veľkúho vopkada ďalšíme so krótko a svodko, všetko poradku našim koncu.
1: Serbský rozvoz.

0: Bernard več je dobranje vam tam šitkim doma, a nadžijem so za što proče dobranje mili, a za niš s takimi črnimi blakami otučvali tajkle mence. No, suda one vam tež načušli tema o stvorenčka noce. Bettina, ty nam netko praješ, čo ho dla, jen je nesmie placnič, ale celé skeč bliu popadnič.
1: Hej, ja bu také neradšo placa, no také. Ale v agentúrach som zajímal námo u slidžeriu čítava, kýž chcete po možnosti veľa informáciu vo kuntvorach ze všelakých kuncu nemského zbírač a za to prosím vás vo pomoc. Što činič? Kuntvoru popadnič, nic placnič, ale ne lepe tuzu šklincu abo plasti škličku zač a kuntvoru popadnič. Potom súdobiu kuntvoru do mrožaka tyknič, zo tam zahinie. Mortvu suchu kuntvoru do małeje švabličkoje tyze abo do podobného tyknič a potom do lista. Adresu namakače pod www.mückenatlas.com. Kuntvora menujúce nejenež kuntvora, po celom sviče je 3700 družino nemsky nekak posta. Vo tým pak sokež prajne sledži.
0: No, ty by to pomniš, vo, môže sa rádi z kundvora miestačka s dinozauriemi tiež. Janoš, vo tým rita kundvora je dobrá kundvora a tu ješ netko tiež tutun hasnutu, alebo zaplacnu. A, cak.

0: 5 minčinu do napůl 6, reče do napůl 9, je a dženca tam jucejo, šako su tyž ľudky.
1: Ja sem Ľudk Pito, experta za bohatostva a prizle. Ľudkaj mato, juro, keč bujtaj. Ľudkaj, što da tu za dere vonja, kajš čerstvý klip.
2: Vojn stupa z aparata tam nablíže.
1: Haj, dajki kaščik s vokniškom. Oh, pola tam raz nuc.
2: Ja tež. Małe kuluch čista nucka leží. To snano džiža, tajke pečenske koto, ale s vikom, abo samo golebka za čisto.
3: Toto la žena golebka nie, ale automat za pečenje kleba.
2: Nie, za mne je to golebka za čisto. Ladaj to lapše z vokneško do mašinky.
1: Huch, huch, huch, kuluch čista, un so hýba.
2: Zaujšče nevidžomne kuzvo čisto tuka.
3: I vo, pečenskej mašince so čisto derje v upieče. Je čopvo a pšitulne, kajš v kolebce.
2: Tu vonka na aparate pokaza so červjena ličba 200.
1: Ach, to je zaujšče horcata.
2: 200 stopňov. Tun, kiš tun klip tam nucka tuka dobit. Dajku, horco tu znesť moc.
1: Klip nucka drýma. Spí, klipuško, spí.
2: Chceme si jún potom zesvodžeť dať, dostaneš akýžo brúnu skorku.
3: Kak da chceš klip mašince ješť, když máš dajký strach.
2: Tún klip drby potom vizo von pšínč, za to dáva zavišče nekaké kúzvo.
1: Haj, knefle, tu tún jól raz delest voču.
3: Oh, žana dobrá idea. Svieca nucka je sa hasnúa a čopvota je netko najskýre tež fúk.
1: Šo jedne? Klip je závešte ižo přepečené.
3: Dočakajte, vočiníme dočka.
1: Kak dere to vonja?
2: O, horco, horca parami do nosa stupa.
1: Potom džiračo nabok. Ja pak skoču raz na skoku. Hep!
3: Oh, keď buď to lakito, ty si noze spališ.
1: Ja mám škone. A ja mám čvak dobro kleba. Štuce voptač.
2: Ja! Je tun svodne.
3: Jenož derje, zo je mašinka hasnená.
1: Jenož derje, hevak me tež ište přepeče.
2: Kito, máš te ište kusk za mne?
3: A prošu, za mne tež?

0: На дзённе вы нетко вяц не спіче, найпозішо нетко запуєще, мілі на кушты пат воту чіч, пшатоще напу джвечіх.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Biskupstvo Drežane Mišno je pomenovalo kontaktni v osobe za padu zneužívania duchovnej autority. Kež biskupstvo s dobom zželi je vozivivo poriad za obkadženie s takými pohoškami, neodvisne kontaktni v osobe Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nestaj pola biskupstva přistajenaj. Rozmovy z nimaj sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cokvinská autorita nemili so ženia za to vužívač, ľudí odvisných činič, manipulovač a im svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer Evers. Kulowie je čera mústvo Svunčná rúža v osmu stáciu Beachvolleybulovie túry zatkule dobylo. 20 mústvo raješe tam lesní kúpeli. Kupanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezónu spokojom, hač runež byše júli svábe mesac. Dotaj bížo viace hač 16,000 opetuariu kúpač telkomiachu loni cevej sezóne. Pojšovskí kúpeli zľaduja dotal na skýre miniatú sezonu, najebač toho veselí so pojšovská gmina ako noša kúpele, zo súša kúpek s to najrenším po cúvi nemské. Přirunaniu hodnočeniu v opetovariu na Google zamestní so pojšovská kúpel na 8 a 40 miestne od viace hač 2000. Dživa za turistické vúviče při Šibojským jezoru pola Vojerec pokročuje. Kež Vojerovský miešanský záriad zdieli, od čerovšieho západne brio přihotuje. Za to dobia vúľké množstva zemie pohybovač. Nimo toho kvádu vodovody, milinu a ďalšie medie. Na zemier cedža potom na priohu rostliny zesadžeč. Rajka nišo a centrálne parkovanišo při Šibojským jezoru vostane tie za častvarských dživov otvorené. Zvony rachlovskeje kapavky môža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido môža ho modernizovanie zvoprodžič. Dále chceďa lice ešte z šiny barbič, tež drevane vauky a zapažmo z dreva maso vuporedžič a ze škytom před škodnikami namazač. Na koncu dostane fasáda ešte novú barbu a zakot nové durie. Klietu svieči rachlovská kapavka, ktoráž prísluša kulovský vosadže svoje stoletné vobstače. Na vyššej šuli Slepo je so čera 5 dnovský mezunárodný médiový kemp zahajú. Jún převedú zromadne médiový pedagógojo studia Lucia ze smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempie vobdžila so serbščinu vuknerce šulerio vyššie šule Slepo a šulerio ze Českije z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český rádiový přinožk a videový klip nastač. A to bych u naše rejnče povesče, kýž namakáče celý dzień tež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunčne, suche, prúzninské, živé slibro iba so med s horcemi 5,30 a 7,30 stopnemi a večer potom môža so rímania a dešče přidružiť.
0: Všetko okej, našim koncu hľadajte při ušim ešte raz celé dokladne na váš aktuálne tempo, pretož môže byť so vokorúška Ježo Byskač čaká. Sme vosrieč aktuálne Speed Week, ktorýka sa so tutom týdženiu vo sebe husto Byska.
1: Serbský rozvoz.

0: Včera bi ne možemo hižo zmeniti, ale možemo ze svojih nazornjenju vuknič a džen dženca vedomje vuotovač. Bo dari nam moc znova započeč. Přeju vam, za vaš čas jako Boži dar přivozmeče a tutun džen z nadžiju, ljubošu a dověru pelniče. Přetož kožde nové ranje je přeprošenje Boha, živenje vedomje vuotovač.
1: Nábožný svůj dny měši dženca nadalku a zamovitosti páčenské vosady Nancy Kuriatova z Nového Vůstřa.

0: Milena Vučarec jeho spívala. Jo, a prédna autora v mjasecu Tržinca, a to jo našo miestno za pogled do serskiego kultúrneho magazína Roslad. Aktuálne dvojne údaše za júli a august sme vám pak južo v júliu predstavili, ale jogo novú redaktorku, tu co my vám nento píčku znáte ceniš. Jojana Kaulfürstová, jo se narožíva živiš nás často vesem žaset v Budišinje, v sersko-nímskej familii. Všakne žiši sú pak nauknuli serski a serska rec grajo veliku rolu v jich živinju. Južo nekotare mjasece má Jojana Kaulfürstová ninto redaktorstvo serskego kultúrneho časopisa Roslad na starosti a Sebastian Elikovský Winkla jo se vo tom z niju rozkranjau.
1: Jojana Kaulfürstová jo studírovala slavistiku a stavizne umělstva v Drežďanách. Per let je bola v Praze.
2: Ja som naštudírovala tež bohemistiku a dla toho som češtinu mogla a v Praze jo pon za mňo nino dželo bylo v Goethe-institúče.
1: Po 4 letach jo sa rozšiva do Drežďan, ale jano krotko.
2: Jo gleš čišel ten to volanie do slepego a sam som času paralelne som tež delala ešte univerzite za muziku v Drežďanách. Tam je taký zvukové štúdio, von štúdio, a tam som tež 10 let delala. To mi zase tež pomagalo, že som te audio nagrača cenila s tými ľuďmi.
1: 16 let jo se Jojana Kaulfürstová angažírovala za slepenskú rec. To jo ju bytostne pregovalo.
2: Pregoval jo mi ten čas mojich hogliedov či tých starých ľuďoch okolo slepego. A tam som ja tak veľa od živenia, od rece tých slepenských stronách zgonila a to mi jare pregujo až do nienta. Jo, ale tež slepe mi bylo za mňa to dielo za srbsku rec v pestovaniach, v šulách, ale tež s tovaristvami vážne. A to za mňa byl jen cujare reálny čas mojho živenia, mojho dželaňského živenia. Pretože až tak leko, až slepem nie som ja ešte nikdy dželala. A s tými kontaktami, s tými ľuďmi, to je popravom byl ten základ za mojo celo dželanie za tú srbskú slepenskú riec.
1: Niento je miela lušť na druge nadavky. Roslad znajú ga ako citarka.
2: Za mňa je Roslad taký časopis, což by to je fórum a platformu všelak smeru srbského živenia, aby každý kulturelne mohol citať nieco od drugih, a še to neke dolna Lužica, gorna Lužica, tež slepenske strone a tak dalje, mogu tam publicirovač, a až do njenta jo to tež tak bila, až nejo tam bilo to jedno, napčiklad literatura, ale jo tež bila neco od muziki, a neco od rejov, a stavizne serbov, a tak dalje, a tež vedomostne nastavki su tam, a to jo tež čece jare zajmavé.
1: Kakú víziu má Jojana Kaulfürstová ako nová šéfredaktorka Roslada do příchoda?
2: Ja by chcela, aby ten Roslad byl písané. Aby tež snáč kus viacej ľudí ten časopis citalo, když ten prok nie je viac taký vysoký. Nie je to odteraz tak bylo, až sú tam veľa takých lejších vedomnostných textov byli. Ten Roslad je něco jare zajímavé. Tam můžeme vědomost za každého publicírovat podle rozpravu od kulturelných zariadování a tak dále. Tam to je, když to stojí tak podle se, máme možnost, tak já to vidím, tež nevědomostným ľuďom ty vědomostné témy zprostředkovat.
0: To je bola Jojana Kaulfürstová, redaktorka Roslada. Ona má veľké zásluhy pri spichovaniu slepianskej serskej rece a po 16 letách v slepem jo prevzala redaktorstvo serskeho kultúrneho časopisa. Sebastian Elikovský Winkler jo ju vám krotko predstavil.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Žinca, co my žensku do fokusa programa stajíš, ak jo viele absolventam Dolnosaského gymnáziuma, ak nám přisluchajú, ve dobrem spomníšu jo. Mária Kobielina jo bola dvojke leta vedkubváka na Saskej rozširjonej ušej šuli a na postejšem Dolnosaském gymnáziumie. A ze svojím cvojekom, komponistom Detlefom Kobielu, jo se teke přece na kultúrnym živinju v Hovedolnej Vúžice obželiva. Zachadnú sobotu, 3. augusta, jo svýšiva svoj vesem žasete narodne žin a kutý gošpie vespitujome rozkrono z našego archíva, tam ulicujo Maria Kobielina našej kolegoce Ani Kochojc-Švácovi vod svojej drogi do Dolnej Vúžice a kotaru rolu grajo muzika ve jej živinju.
2: To je moje živenie, ale z najmenšia to je přece južo moje hobby bylo, a do nim tajo to tak vostavo. Moja mama jo všetci ze mnou spievala. Od kolebky tak dvojko až som ještě doma planej živa byla.
3: Zvečko přižaša.
2: Ja přijdu ze Slovakska. Ukrajinské je maďarské je hranici. A my jsme tam jedna maďarská menšina, přes toho moja mačeština je maďarština.
3: Nyní to slyšíme jeden zpěv ze vaše domůně. Který zpěv to je?
2: To je jeden mladý zpěv, potoky Otilo, ten sas, ako som ten zpěv se z mojeju mamu zpěvala, nejo ještě živý byl. Ale toho dla ten zpěv, že o to, když si před svou domizně, potom myslíš na tvoju mamu, licíš s tím, když raz přijde na poklid k tebe, potom jak redně to za ňu všechno přigotuješ.
3: Tak im jeden tužný spiju, jo?
2: I jo, to na každý pád.
3: Jo, a to ste už slyšeli ako malú žučo, jo?
2: To som spievala s mojou mamou, ona ju mi to také navuknula.
3: A kaká muzika to je? Jo, to je jedna moderná, alebo jo to...
2: Nie, to je s huslami, to je maďarská muzika, maďarská folklórna muzika.
3: Jo.
2: To pre nás je to tak, až máš, to je holgotu. Holgotu to znaní tak veľa na slyšanie. A potom přece přijde také něco lužné, čádaši. A to předtím holgotu a potom čádaš. Ale není to jen také holgotu, to je na slyšení.
3: To my nyní to slyšíme.
2: Jo.

0: A ve tej kupce jo také sobu spívala vaša žouka?
1: Jo, ona jo sobu spievava, ona také ve kúrie sobu spievava a ona jo sobu býva také ve bulharskej.
0: Jo, a vaša žouka jo se narožíva ve slovakskej alebo ve nímskej?
1: Moja žouka se narožíva, živíš až je žase tu ve Kodžabusu.
0: Pen mažo ve také syna, to je ten Ištván Kobiela, kde je sobu narožil?
1: Ištván jo se narožil 77 žase, také ve Kodžabusu, ten jo mogal dohnosebsky a maďarsky.
0: Ištván také muziku kvetujo nic a také muziku studirujo, ja to pšal, je?
1: Ištván jo zachopil poždej se z muziku a on jo také studiroval muziku, ale on kotujo jeden drugi smer muziky, ako Jogo Nan. Ja som také s ním veľa spievala.
0: A on jo studiroval jazzovú muziku?
1: Jazz rock, jo.
0: A nie to slyšeme Jogo, on také jeden dobrý spívar, jo. Se svojským spívom Přečelo zimě. On jo také tu štucku napísal.
1: On jo to se mi veľký spodobá, on jo také tu štucku napísal a také tu kompozíciu gotoval a ja sa veselím veľkým.

0: Ninto što živa v Budišinje, a co išči v Budišinje gotujšo?
1: To viš čo, až som 5 let južo doma, ja podperuju kobelu v svojom živjenju, ale okrem toho som prezidentka tovažnosti za spehovanje srpskeho ľudového ansambla. So a ten ansambl má 5 let tovažnosť za spehovanje. Spýtame za náš ansambl podperu, ale také kšitanie. Božko, tá kultúra je ako najmenej spiechovaná. A ten ansambl je široko, daleko znatý reprezentant srbskej kultúry.
0: Jo.
1: No to sa musí spiechovať, to sa musí podpirovať, to pýtame přiašelu našeho srbského ľudového ansambla a ja sa nážejam, až snáno sa nám darí také v Dolnosrbách, niekotarých zájomcov namakáš.